v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s Distru levně
2: CZ. Náplně hned.
0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po noční celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Vsetín se snaží bojovat proti bezdomovcům. Zakáže jim spát nebo polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Týkat se to bude náměstí, parku nebo nákupních domů. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel, které obtěžuje chování některých problémových lidí. Vyhláška začne platit v létě. Kdo ji poruší, dostane pokutu a z místa bude vykázán. I dnes nás na východě Moravy čeká parádní letní den, aspoň tady pro ty, co mají rádi vedro. Odpoledne naměříme 27 až 30 stupňů a k tomu bude po celý den slunečno. V dalších dnech pak půjde teplota nahoru. O víkendu bude u nás v regionu až 38 stupňů.
8: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio Zlín.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky, ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu, mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin, 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark. Ano, to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se, až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Peťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupi.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12, Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu
1: tak
0: jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobrý, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Lionela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, předáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: www.pevnyinternet.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 352. kilometru směrem na Ostravu pozor na odstavené auto. A v Uherském Brodě v ulici 1. května poblíž křižovatky se spojovací bourala dvě osobní auta.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u šestiletých a osmiletých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský, auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak, že jo? Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že
2: se
0: jo?
2: To zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
0: přesně,
2: se něco doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přičíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No, přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Up Your Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty,

0: Středa ráno.
1: Jenom hity Mirai na Hit Radio 6.38. Hezké ránko přejeme.
2: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo. Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka. Strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
1: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
2: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
1: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
2: To bylo hnusný.
1: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
2: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
1: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Zdravotní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální komplikace v Uherském Brodě v ulici 1. května. Poblíž křižovatky se spojovací bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hitrádiu, Alex Hepburn.
1: Jedno mochito,
0: jeden yes
1: a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
2: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prejezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochito v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochita se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
1: Hezky, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
2: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
1: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo. Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po sedmé můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken, tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Ve Zlíně a okolí si můžeme pořídit Baťa Pas. Jde o turistický průkaz, díky kterému získáme slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Jde třeba o památník Tomáše Bati, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovu vilu. Nadace Tomáše Bati zase nabídne slevu na vybrané produkty a zadarmo můžeme získat třeba i kafe. I středa přináší na východ Moravy parádní slunečné počasí s letními teplotami. Celý den nás čeká skoro jasno a odpolední maxima se dostanou na 27 až 30 stupňů. I další dny nám do regionu přinesou hodně slunce a teplota půjde postupně nahoru.
7: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
9: Krásný ráno.
0: Máme tady, Davide, i tobě hezký ráno, Dave.
10: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
9: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, probereme.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden provaz, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Samozřejmě záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco nového a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak, tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně. Takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12. Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha. Nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vidět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet ano, nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra

0: 13 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno. Řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký.
1: No.
0: Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au, au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný účet je u nás věčné téma, častá bouře, manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé mini hromádky ještě ušetřím. A další zprávy, tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu předáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
3: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na výjezdu z Dolního Němčí na Slavkov se srazila dvě osobní auta. Projedete jedním pruhem. A na dálnici D1 na 351. kilometru ve směru na Ostravu stojí na vozovce porouchané vozidlo.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
3: Hit Radio Zlín.

0: To.
1: Espresso macchiato, tohle je Hit Radio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
0: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
3: Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
0: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně neto, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme soutěžit.
3: Takže kolik? 5 let?
0: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem mu do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu, pojďme si to užít. Hezké ránko.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mhm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně, a pojďme na poslední pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy, posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Complicated. Avril na Hit Radio v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blonďatá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vídám jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. Hmm. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou. Jo, že...
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale
2: ten
1: zároveň...
2: Vítězný.
1: Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Nedeť, já jsem vám to potvrdila,
0: dobře.
1: U chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Něco jak
2: ale
0: mezi?
2: Spíš takový špinavý blond, co to říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Špinavý blond, a tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Jsi taky špindíra.
0: Vlastně. Jsi taky špindíra. Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchají hnědý ostiny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mira.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Klikni! Co frčí tohle léto?
16: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
15: Ideální na prázdniny.
16: Doma, venku, na dovče.
15: Beru!
16: Když hry, tak Mironet.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Příbora od Ostravy u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. A pozor, taky na nehodu na trase mezi Otrokovicemi a Zlínem na průjezdu Malenovicemi na třídě 3. května.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7.53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž, vyhrál Slovák, jo? Potom, český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi. Jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom abyste někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníků a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Vsetín se snaží bojovat proti bezdomovcům, zakáže jim spát nebo polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Týkat se to bude náměstí, parku nebo nákupních domů. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel, které obtěžuje chování některých problémových lidí. Vyhláška začne platit v létě. Kdo ji poruší, dostane pokutu a z místa bude vykázán. I dnes nás na východě Moravy čeká parádní letní den, aspoň tady pro ty, co mají rádi vedro. Odpoledne naměříme 27 až 30 stupňů a k tomu bude po celý den slunečno. V dalších dnech pak půjde teplota nahoru. O víkendu bude u nás v regionu až 38 stupňů.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak, jsme tady pro tebe. Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ránko.
15: Hezkou středu.
16: Snídaně šampionů.
15: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
9: Ale takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
14: Tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
15: Tak
9: to zpátky radši.
14: Tak já tam zpátky, jo.
15: Marťo, že jsi to připomínala.
14: No, přesně.
17: Hit Radio Zlín. Potkal jsem tě zase.

0: Hey, činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno.
1: Hmm.
0: To je kec, to je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně si to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo uměrnej počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu. U vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, který se musí vejít do váhy kolik 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty, všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že?
1: Počkej, ale hlavně, co mi došlo teďka, vy jste rychle zbalený díky nám, že jo? Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím, já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo?
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasický zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Shakira, Whenever, Whenever na Hit Radio. Za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.
1: No Ilona, jo.
2: Co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapu, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporujou. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívat. Taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Hele lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím. Ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem. Jako 6 týdnů?
0: To je docela dost. Docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má bejt. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako,
0: teď
1: já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Pojďme na Tomáše.
6: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
6: Já si vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám 2x. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely 2x, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jen jeden, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no jasně. No,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme, další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Radio.

0: chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Je liba trochu sunshineu? One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Prázdniny začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. 3 nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Příbora na Ostravu před Mošnovém u kruhového objezdu blokuje provoz nehoda a na trase mezi Otrokovicemi a Zlínem na průjezdu Malenovicemi na třídě 3. května havarovalo osobní auto.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: One Republic Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Piquého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking, co vy?
3: Taky.
4: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Nekecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Já jsem přihod nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde v Jugovce.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: obleváte, ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkal před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mně by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco hulá.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas upraní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to, nevím, co s tím někdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hočku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo, a pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo, já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
2: Hit Radio.

0: 8.51, dáváte si středeční hit rádio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve 3 ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako 3 ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si dát budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hned ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by

0: A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Ano, je to tak, jsme o jednu snídani blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.

0: Hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, pozor, pokud byste jeli na Malenovice, tak ta třídě 3. května, kousek od zastávky, která se jmenuje Malenovice zastávka, tedy u obchoďáku. Pozor, řeší se tady havarované osobní vozidlo a ještě chvilku se tahle situace řešit bude, můžeme tam očekávat menší zdržení právě kvůli téhleté komplikaci. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
6: je fajn. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další

0: Jděte na www.slováckéléto.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: zprávy a Vladan Hýl. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili, ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Vyšehradské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Maďar po schůzce se svými protějšky Babišem, Tuskem a Ficem. Babiš ve Vyšehradské skupině prý vidí budoucnost Evropy. Zastupitelé Valašského Meziříčí schválili vyhlášku o zákazu používání pyrotechniky na území města. Jedinou výjimkou budou silvestrovské oslavy na přelomu roku. Už loni v prosinci začala platit úprava zákona, která vymezuje zóny, ve kterých se odpalování ohňostrojů zakazuje.
1: Fotbalový servis.
2: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
1: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
3: Zatím jsou teploty příjemné, takové jako ideální, jak by to klidně mohlo zůstat, ale co si myslíte? No nezůstane. Dneska se dostaneme z těch 22, které momentálně teď vidím na teploměru, klidně až na 30 stupňů Celsia. Má být jasno nebo skoro jasno. K večeru se může na chvilinku zatáhnout, ale nic z toho zase čekat nemáme. Maximálně možná někde výjimečně letní bouřka. Na co ale upozorňují meteorologové, tak pozor, v oblasti Veselí nad Moravou tady hrozí požáry, takže nerozdělávat žádné ohně.
1: Hit Radio Zlín.
3: A zase na druhou stranu, kdo by nějaký oheň chtěl rozdělat, že jo, v takovémhle vedru? Rozhodně, co vás nejspíš rozpálí a zahřeje, protože budete muset něco pro to udělat, tak to je, že vám za chvilinku řekneme, kde dnes dopoledne budete moci najít lístky na Karpaty Fest. Jo, máme pro vás stopovací soutěž. První ale Imagine Dragons a Bones. Filip Bartek přeje hezké ráno.

0: Ten orchestr na konci, to je úplně veledílo. Jak to krásně dozní.
1: A já jsem vám chtěl říct, jak moc vás mám rád a chtěl jsem vám to ukázat, jak moc vás mám rád. Šárino, řekni, kde jsou lístky na Karpaty Fest.
2: Neřeknu.
1: Okamžitě.
2: Neřeknu to, neřeknu to, ne, ale mám připravené storyčo. Ježišmarja, nebý mě. Dobře, až takhle rád je máš, rozumíme
1: takhle
2: všichni. Přátelé, ale důležitá informace, my jsme si zrovna teď psali s Majošem z Karpaty Festu a říkal pozor, blížíme se vyprodání. To je jako velká paráda, takže přátelé, možná dost, možná jako poslední šance si získat lístky na Karpaty Fest.
1: A máme nějakou nápovědu?
2: No jasně, že máme nápovědu.
1: No kromě
2: máme
1: toho Instagramu.
2: Ne, tak to ne. Dobře, počkej.
1: Něco řekni.
2: Tak jo, hele, je to ve Zlíně. Takže teďka, ano, chápu, teď půlka lidí udělala, no tak super, tam tak se nepoženu.
1: To je dopravní servis.
2: Přesně,
1: na ano. Na té nehoda.
2: Ano, vyberte si kde. Jo, přesně tak, takže je to centru Zlína, ještě napovím.
1: Je už to tam jedna, je teď?
2: Ještě není, za chviličku to tam vložím. Je to jedna z dominant Zlína, bych řekla dokonce.
1: Je to vysoká budova?
2: Není tak vysoká, jestli myslíš na 21.
1: Aha.
2: Ne, je o kousek nižší, ale je víc historická. A to už jsem napověděla strašně moc. Už mlčím, někteří už určitě běží neřeknu k čemu.
1: Podívejte se na ten Instagram, za chvilinku
2: tak,
1: to tam
2: na Instagram,
1: bude.
2: Na Facebook, ve storyčku, právě teď to přidávám.
1: Já jsem vás chtěl jenom ještě jako nahecovat, proč byste měli dneska dopoledne, si říkala, že jo?
2: Co dopoledne?
1: Že to bude ty lístky.
2: No jasně, prostě no. Kdo tam první bude, ten je má.
1: Proč byste měli běhat potom z Zlíně, prosím vás? Vypsaná fixa, Škvor, Lucie, Ben Christovo, Sofian Mečmeč. A to jsem řekl, prosím vás, jenom takový jako hrubý výběr toho, co je na Karpaty Festu, který, jak říkala Šárka, se blíží vyprodání.
2: Jedině
1: díky Hit Rádiu Zlín můžete získat lupeny. A teď už trošičku jiného soudku, aby jsme to odlehčili. Udělali si takovou pohodičku. Last good night. Pictures of you? Z Hit Rádia

0: Ženská síla na Hitradio Zín, Rihanna Only Girls. Prosím vás, víte, co dokážou jenom holky? Přirozeně otěhotnět, porodit, kojit, ale hlavně při propnutí předloktí dokážou spojit lokty k sobě a chlapi to neumí. Schválně si to zkuste, je to na vykloubení ramen, milí muži. No a už to můžete zkoušet u další skvělé dopolední muziky z Hitradia Zlín. Alibi a nebo Take Me to Church. Hrajeme jenom hity, ty nejlepší.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mira.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
10: Hitradio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitradio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitradiem. Hitradio.

9 hodin 35 minut, vy posloucháte Hitradio Zlína, takováhle muzika, přesně jako když vám přijde mail s tím, že něco po vás rychle chce šéf. A vy byste nejradši s něčím praštili, ale tak to rozdycháváte a takový byl Hozier. No a jak jste se uklidnili? Tak si dáme něco pohodového, něco kytarového. My hrajeme jenom ty největší hity, které vám dopoledne zlepšují náladu, jako jsou Les Ilam.

0: Někomu se jenom při poslechu téhleté muziky zvýšila tepovka. Pink Runaway na Hydrádiu Zlína. Někomu zvýšíme tepovku, když řekneme, že je 9 hodin 42 minut. Já jsem dneska už měl takový jakýsi fyzický výkon a srdce mi bušilo jako blázen. On totiž malý chtěl na bajku do školy. Tak říkám, to proč bych se nemohl projet jako já? No, nepočítal jsem s takovým velkým kopcem, že to nejde udýchat a že potom vlastně jako budu strašně moc spěchat, abych stíhal vysílání tady v rádiu Hit Radio Zlín. No, udělal jsem takový okruh kolem komína, ale kromě Řížáci mají novou cyklostezku. Z Postoupek a Míňovek už nemusíte po silnici, ale můžete po nové asfaltové stezce. Já jsem si prohlížel fotky aspoň a když nebudete přes léto vědět už co s dětmi, přes prázdniny, tak můžete si udělat výlet, my tam mají krásné posezení, nabalíte sváču do batohu a prostě si to společně užijete. Já si myslím, že takové tipy by si měl člověk zapisovat, protože přece jenom 2 měsíce před dáma, ještě to ani nezačalo, už teď nevíme pořádně co s nimi, to bude teprve ještě zajímavé. Ale co pro vás mám? Na odlehčenou, muziku skvělou, Kabát, Kdo ví jestli, například, anebo třeba Fort Minor, takovéhle pecky, jenom ty hity. Největší hity, to je Hit Radio Zlín.
1: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Down. Leonie a její boží pecka. Don't worry, na Hitrádiu Zín za chvíli 10 hodin. Vladan Hill má připravené zprávy. Budeme se bavit o celostátním zastavení německé železniční dopravy. Proč se tak stalo? Tak to vám řekneme za malou chvíli ve zprávách. Dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli mezi Jarošovem a Včelarami, tak tady máme komplikaci, je tam menší zdržení na cestě a přitom tam není žádná dopravní nehoda a vlečou se kamiony také mezi Uherským Brodem a Bánovem. Vaše dopravní info pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která zakáže lidem bez domova spát nebo polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Město tím reaguje mimo jiné na stížnosti veřejnosti na obtěžující chování některých problémových lidí. Vyhláška začne platit v létě. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojedinělé je třeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
5: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
6: Dnes si budeme, přátelé, užívat sluníčka ve Zlínském kraji, skoro jasná obloha, konečně je tady léto. Teploty je kolem 30 stupňů, naměříme na maximech a je dobré dodržovat samozřejmě pitný režim, na to nezapomínejte.
3: Hit Radio Zlín.
6: Do toho letního počasí také letní muzika. Takové je Hit Radio Zlín právě v těle těch minutách. Alvaro Soler.

Pár minut po desáté, konkrétně těch 12. Nia Sam Say na Hitrádiu Zlín. Taková muzika, kdy se člověk jako předvádí před zrcadlem, teď se to hodí, ono totiž mají otevřeno koupaliště v kraji, některá už otevřela právě před pár minutami, je to Hulín, Ostrožská Nová Ves, koupaliště Rusava, díval jsem se, že ve Valmezu už dokonce hodinu obchází bazén plavčíci a já nevím, jestli to máte stejně jako já, ale já věřím, že ano. Kdo má vypálené tričko a nemůže se ukázat na veřejnosti? Já tohle řeším úplně každý rok a nechápu to. Každý rok stejný stav. Pár dní sluníčko a já když si vyhrnu rukáv, tak vypadám jako zebra. No ale ono to má oficiální název, kamarádi. Věděli jste to? Farmer's Tan, neboli farmářské opálení. Dá se tahle ta situace řešit dvěma způsoby. Buď, možná třema. Přestanete chodit na koupaliště. Nebo tmavé části svého těla, své pokožky natřete 50 krémem a zbytek dopálíte, anebo si prostě koupíte koupací triko a vše budete říkat, že jste alergičtí na slunko.

0: Jeden o tak dala pusu holce, že ona dělá Katy Perry a jaký hit z toho udělala. Posloucháte Hit Radio Zlín. 10 hodin a 22 minut, a kdybyste neměli co dělat, tak můžete vyrazit někam na samosběr. Já jsem se teď díval na fotky ze samosběru Česneku Holešova, nebo taky samosběr Jahod. Strašně moc lidí tam chodí a říkám si, že je to úplně super, vlastně tak, že necháte cizí lidi obdělávat vaše pole. Proč tohle to nebylo, když jsme jezdívali k těm babičkám na prázdniny, že jo? Místo koupaliště nás znali na pole, sbírat jahody a podobně, nebo okopávat třeba česnek a podobně, tak z toho mohlo být vlastně takové jako dobré prázdninové hlídání, mohli z toho mít ty babičky biznis. Kdyby byla tahle ta situace dřív, že jo, kdyby to někdo věděl. Já posílám muziku, která vám třeba dá tip na to, co byste mohli dělat zase v jiných hodinách, než je 10.23. Krištof a jejich půlnoční hřích. Už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

0: jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Prázdniny!
4: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
11: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

ráda ten hrací kolotoč, že? Slyšíte ho tam? Once I was 7 years old. Takovéhle vzpomínky. Lucas Graham na Hitrádiu Zín. A mě by zajímalo, kolik vám bylo v 92. Možná jsme se trefili úplně přesně, jak zpíval právě on. A jestli ano, není to náhoda. Jako další hit totiž pro vás mám vzpomínku na 90. Undercover a jejich legendární Baker Street. A kdyby vám to nestačilo, tak přesně takovéhle hity budeme dávkovat i dneska večer. Nejlepší z dekád. 80. 90. milénia. Servírujeme na Hitrádiu Classic. Pojďme si to společně užít.

0: Tuhle pesku jsme vám přinesli místo kafe. Lady Gaga, Abrakadabra, hezké dopoledne z Hitrádia Zlín. Někdy jdou věci jako mávnutím kouzelnické hůlky a stane se to, ale některé věci jsou složitější, ale za to na ně můžeme být o to víc pyšnější. Můžeme si říct teďka třeba, jestli už vaše dítě chodí, nebo někdo si řekne, konečně si to moje dítko zavázalo boty, nebo třeba zavřelo dveře za mateřskou školku a po prázdninách se chystá do první třídy. Nebo, už trošku vyšší level, přineslo první výplatu, kterou jste si mohli společně užít. No, co se letos povedlo? Pojďte se prsit tím, co dokázali vaše děti, vaše ratolesti, ať už ty menší nebo ty větší. Máme za to rodinný výlet do Gimbun parku, kde si v srdci Beskyd děti zadovádí, zablbnou, zalozí, zaskákají a dospěláci mohou dát třeba i to zmiňované kafe, které jsem říkal na začátku. Vaše chlubení posílejte na WhatsApp 601 13 1305. Co se vašemu dítěti během tohoto roku, tohodle klidně školního roku povedlo? A nemusí to být jenom ty známky.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: Radegast rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
14: Mira.
11: Rybičky.
14: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
14: Harley.
11: Tomáš Klus.
14: Xindl X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Tohle není jen festival.
17: To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
20: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
19: A dárek je váš, tak ušetřete s
21: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
22: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
23: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
24: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
25: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Hit Radio Zlín.
26: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jay-Z, Alicia Keys, tohle už je, dá se říct, legenda. Empire State of Mind. Za chvíli 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, mezi Slopným a Loučkou řeší policie nehodu dvou osobních vozidel a máme i nehodu motorkáře, na kterou byste si měli dát bacha, a je to, pokud byste jeli z Mladcové ve směru na Radskou, tak tady havarovalo motorka a na místo vyrazily záchranné složky. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise.

0: za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže, zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
9: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
8: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech totiž může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Nová poptávková doprava Airbus začne od 1. července fungovat v Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě. Nabídne obyvatelům flexibilní cestování po městě a okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády nebo docházet na klasické autobusové zastávky. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim. Utkají se s Američany. Utkání začne v 17.30.
10: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
11: Kdybyste se chtěli schovat do stínu v odpoledních hodinách, tak si myslím, že bude dobré si tam sebou vzít hodně tekutin. 30 stupňů máme měřit právě ve stínu. Očekáváme i malou oblačnost, ale spíš bude svítit sluníčko v odpoledních hodinách. Čeká nás prostě letní den.
6: Hit Radio Zlín.
11: A taky spousta skvělé muziky. Co vám naservíruji ze začátku téhleté hodiny? Nico Santos, Morandi a další.

taková trošičku rošácká muzika na Hit Radio Zlín, co říkáte? Na snídaní ovocný salát s tvarohem a ořechy, lehký oběd, něco jako těstový salát s lososem, večeře zeleninový špíz s jogurtovým dipem. Takhle by měl vypadat jídelníček na horké letní dny. Mě by zajímalo, kdo se s tím takhle extrémně hraje. Vidím to, že jo, snídaně, rychle kavčo, ať stíháte na autobus, nebo zavést děti do školy. Oběd, když se podaří a stíháte meníčko, tak je to jako dobré. Případně, když jste to nestihli, tak no, zase si dám smažák, no. A večeře? Večeře? To se ještě ve středu dojídá nedělní oběd.

Myslím, že tahle pecka od Alana Walkera na Hit Radio Zlín těch 6 minut před 11:30 musela přehlučit to kručení břichu, které všichni jaksi máme v sobě, že jo. Singing Me to Sleep na Hit Radio Zlín. Na přátelé, co určitě přehluší vaše hladové útroby, tak to bude taky muzika, která bude znít úplně celý víkend Zlínem. Ono totiž se tady opět objeví festival Zlín žije. Od 26. do 28. pátek, sobota, neděle. Buty, Tom Artway, Pragounion, The Tap Tap, Prostitutes, spousta dalších, 5 scén, ale taky taková jedna malinkatá zajímavost. Budete se moci na tenhle ten festival Zlín žije dostat i vlakem. Historickým vlakem. V sobotu totiž pojede vlak mezi Kroměříží, Zlínem, Vizovicemi a zpět a dokonce v tom vlaku se bude hrát a bude tam živá hudba, která si říká Synthiendo. Takže, kdo by chtěl tohleto zažít, tak si to určitě nenechá ujít. V sobotu vláčkem i dobové uniformy a podobně. Bude to velice zajímavé zpestření tohoto festivalu. No a kdo vám taky ten festival bude krásně zpřestrovat, tak to je i Hit Radio Zlín, protože s Pavlem tam budeme živě to moderovat, ale taky budeme z tohoto festivalu Hit Radio Zlín vysílat. Tak si to společně celý víkend užijeme. Teď už ale připravená muzika, aby vám ta cesta na ten oběd pokračovala v pohodě a hezky. Anastasia anebo Poetika už za malou chvíli.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod.
5: Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: ztrácím.
1: Písnička o těch pohonných hmotách, mám pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Radio Zlín. Kdyby vám ale docházelo palivo, tak od toho jsme tady my, Hit Radio Zlín, a protože pokud se stanete naší dopravní hlídkou Hit Radio Zlín, tak každý den můžete vyhrát 2000 korun na pohonné hmoty a jeden z těch typů má i třeba tady pisatel, který se nepodepsal, ale nevadí, při příjezdu do Uherského Hradiště od Kunovic na úrovni OMV je zavřený jeden jízdní pruh kvůli údržbě. Tak máme prej počítat se zdržením a hlavně, že máme být v klidu a dost tekutin mít sebou na cestu, když se někde zasekáte. Tak muzikujeme na tohleto dopravní info, tím už se dostává vlastně do toho možného slosování právě o 2000 korun na pohonné hmoty. Každý den je věnujeme. Tak možná to vyjde třeba teďka tady našemu kolegovi.

0: Musím uznat, že na tuhletu skladbu se parádně hopsá. Rose a Bruno Mars, 5 minut před 11:45 na Hit Radio Zlín. Víte, jak se pozná opravdový kamarád? Není to ten, který vám zvedne telefon o půlnoci. Není to ten, který vám jde pomáhat třeba na stavbu. Není to ten, který stál třeba za vámi na vaší svatbě za svědka. Je to ten, který vás v noci na zítřek pozve na fotbal. Nejdůležitější zápas naší reprezentace má totiž výkop ve 3 ráno našeho času. Takže tady se teprve ukáže to přátelství. No jak to bude vypadat, trenér nám chystá změny v sestavě. Neměl by se na začátku objevit Souček, ani Patrik Šik a další hráči. A když bych měl citovat trenéra Koupka, tak se nechal slyšet: zázraky se dějí, musí to být naše filozofie. On si vždycky říkal, že fotbaloví trenéři, že by měli jako mluvit o tom, jak hráči mají namakáno, jak je natrénováno, že přesně ví, jak na soupeře. Jako věřím v zázraky, ale tohle je fotbal.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
7: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila v Lidečku na Vsetínsku u penzionu u Čertových skal. Projet se kolem toho dá, velké problémy to nepůsobí. Další menší omezení kvůli nehodě máme kousek za Polichnem směrem na Biskupice. Auto tam srazilo zvěř. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodám.

0: Mluvčí Junáka Barbora Trojak.
1: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou a hlavně jsou spolu. V partě lidí, níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 400 000 běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
2: Jablunka na Vsetínsku se nového fotbalového hřiště dočká už v létě. Otevřít by se mělo v srpnu. Původní hřiště muselo ustoupit stavbě nové čtyřproudové silnice z Jablunky na Bystřičku. Ta odvede dopravu mimo zástavbu a výrazně nám usnadní cestování mezi Vsetínem a Valmezem. Dlouhá bude 4,5 kilometru a otevře se v září příštího roku.
3: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
2: Užíváme si další příjemný letní den, až do večera bude na východě Moravy slunečno a teploty do 30. V noci naměříme kolem 15 stupňů, zítra až 32 a opět slunce.

Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80, 90, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný, to není možný, fakt, a je to úplně na všechno, ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný, horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný, kolony v autě, proboha, to není možný, pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda, proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný, Impossible, Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Helena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777 937 777 a Tomáš píše: Čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo, a když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777 937 777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top, na koho vy si vybavujete. Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer, v noci, ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on a kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hit Radio, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, a nebo vy prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
1: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mira.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
12: Pozor, velká slevová akce vtedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
14: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuji film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se, osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem, hitrá.

0: poprvé tady na Hit Radio, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc je takhle jako před létem, jako letní hit přát. Za chviličku Metr Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Radio. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
7: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
6: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dnes je celý den kompletně uzavřená ulice k přehradě v Pozlovicích. Blokuje ji jeřáb a opatrně jezdíme přes Buchlovské kopce. U odbočky na Staré Hutě potkáme silničáře při údržbě vodorovného značení. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
12: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný, než ten, co získáte u své banky.
11: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Pajedla spouští zajímavý projekt na podporu místních podnikatelů. Radnice rozdá obyvatelům 1 000 000 korun ve formě elektronických kreditů, které budou moct použít při nákupech zboží a služeb u zapojených podniků.

0: ve městě. Obchodníci už se registrují. Pro lidi se přihlašování spustí 1. července a prvních 1000 z nich dostane 1000 v kreditech.
1: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: V příštích dnech nám bude pořádné vedro. Dnes je na východě Moravy do 30 stupňů, zítra čekejme až 32, v pátek už 35 a v neděli dokonce až 39 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: Odpoledne s Hit Radiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten lid, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

Carey, All I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že už za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, Happy

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín, ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hitrádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek milénia, Two Brothers on the Floor a Dreams.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocnej led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný, díky. Tak nemáte zač, no? Tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy. Duna.

0: www.pecciny.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mira.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Klikni!
6: Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
7: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden provaz. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Will Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 2:45 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tap Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
5: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
11: Pozor, velká slevová akce vtedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
13: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid. Ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekli nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dnes je celý den kompletně uzavřená ulice k přehradě v Pozlovicích. Blokuje ji jeřáb a opatrně jezdíme přes Buchlovské kopce. U odbočky na Staré Hutě potkáme silničáře při údržbě vodorovného značení. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Ptáš se vrak, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
13: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
12: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
1: Ve Zlíně a okolí si můžeme pořídit Baťa Pas. Jde o turistický průkaz, díky kterému získáme slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Jde třeba o památník Tomáše Bati, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovu vilu. Nadace Tomáše Bati zase nabídne slevu na vybrané produkty a zadarmo můžeme získat třeba i kafe.
14: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajčat 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajčat. Česnek z Martinic.
1: Užíváme si další příjemný letní den. Až do večera bude na východě Moravy slunečné.

0: No a teploty do 30. V noci naměříme kolem 15 stupňů, zítra až 32 a opět slunce.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
3: No já nevím, jaké máš téma, tak no, dej.
2: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba.
3: No,
2: dobrý, veď. Jestli vám tohle přišlo trapný,

0: Ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na ruletu dvojsmyslu jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk. A když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení. Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš. Nebo, no, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. Výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky. Tak.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Rádiu Zlín.

0: One Direction, Story of my life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule, a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule, a když se jich konečně zbavíš. No, kdy? No, po svatbě, že jo? Většina chlapů, oni tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naši speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka, takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs, k tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Flash.

0: Tak jsme se zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Kdybych se náhodou schovával někde ve městě já, tak mě bohužel nikdo nehledá.
3: Mám obavu, že mě by taky nehledali, hele.
2: To je dost možný. Nicméně my jsme schovali něco vzácnějšího, a to lístky na Karpaty Fest.
4: Přesně tak. Už dneska odpoledne hodíme na Instagramy, Facebook Hit Rádia Zlín další nápovědu, kam si pro lístky můžete zaběhnout.
2: Od 15 startuje další odpolední show.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si. Bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra. Zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě. Už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Neztrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. V Česku by o víkendu mohlo být nejtepleji v historii. Podle meteorologů by mohl padnout absolutní rekord, který je nyní 40,4 stupně ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Předpovědi bude Český hydrometeorologický ústav v dalších dnech upřesňovat. Jablunka na Vsetínsku se nového fotbalového hřiště dočká už v létě. Otevřít by se mělo v srpnu. Původní hřiště muselo ustoupit stavbě nové čtyřproudové silnice z Jablunky na Bystřičku. Ta odvede dopravu mimo zástavbu a výrazně nám usnadní cestování mezi Vsetínem a Valmezem. Dlouhá bude 4,5 kilometru a otevře se v září příštího roku. Spor vlády a prezidenta o summitu NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo cestu ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Konkrétně žádá, aby vláda musela oznámit organizátorům, že součástí delegace bude prezident republiky. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července.
8: Fotbalový servis.
10: České fotbalisty čeká zápas o všechno. Ve 3 ráno našeho času vyzvou Mexiko a aby měli reálnou šanci postoupit do vyřazovací fáze mistrovství světa, musí už jistého vítěze skupiny porazit. Jak šance vidí trenér Miroslav Koubek?
11: Musíme myslet na to, že zázraky se dějí. V fotbale není nic nemožného a to musí být naše filozofie do toho zápasu. Určitě nejsme psychicky dole, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
10: Koubek udělal hned 5 změn v sestavě. Například by od začátku neměl vyběhnout Patrik Šik.
12: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
8: Počasí v 5 slovech.
13: A Šárka?
10: Je vedro, bude vedro, furt.
8: Hit Radio Zlín.
13: Taky vidět, že my jsme vyloženě připravení.
10: Překvapení taky.
13: Co tady vůbec dělám, že v práci, nebo?
10: Tak kdo jsem vůbec dneska,
13: tak prosím,
10: nevím.
13: Prosím vás, dneska odpolední show teda Martin a Jana.
10: Jo, tak já.
13: Tak za chvilku už, prosím vás, si řekneme, jak přežíváte horkovi, jestli vám to, jak se říká lidově, leze na mozek.
10: Tak jako nám.
14: Hit Radio.

0: jméno. Hit Radio Zlín s vámi, za námi taky Leony, tady odpolední show. A jak přežíváte horkovi? Máte nějaké tipy, co je nejlepší? Prosím vás, poraďte si. Poraďte nám, poraďte všem okolo. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Samozřejmě klasika jako pít hodně vody a tak dále, to jsou takové jako věci, co asi nemusíme zmiňovat.
1: Ale no, já ti nevím, ale víš o tom, že si máš doplňovat minerály, jako piješ ty minerálky, nepiješ, Pavle?
0: Minerály, jako
1: no, jasně, protože tím, jak
0: kameny,
1: se,
0: nebo?
1: Přesně, klidně olízej kameny, skálu, prostě tady Mlacovskou, běž olíznou, to ti pomůže. No jasně, protože tím, jak se to topíš, potíš, ježiši, jak se potíš, tak prostě vypotíš ty minerály.
0: Jo, dneska to bude vyloženě nadané. Tak nejlepší, prosím vás, co jsem tak jako zjistil, co by mohlo překvapit, je pít mlíko, protože to hydratuje líp jak voda plyn.
1: Počkej, samozřejmě, když se říká, že voda, teda že mlíko není jako tekutina vlastně, že je to jako potravina, tak jak to teda nevím, je?
0: Já jsem se dočetl, že pít mlíko je prostě super, protože to hydratuje líp jak voda, že bychom to měli jako sem tam vodu a sem tam mlíko, to nějak jako napůl. No a samozřejmě sportovat nebo fyzickou zátěž jenom na noc nebo jenom na ráno, přes den vůbec úplně vynechávat, což já teda
1: to
0: za to jsem rád.
1: V zimě, že jo?
0: Já dělám pro jistotu i v zimě. A teď teda otázka na vás, jestli máte nějaké speciální rady, co byste mohli nám nebo komukoli jinému poradit takhle na léto. 601 13 13 05.

0: a já jsem hrozně rád. Tady odpolední show na Hitradio Zlín s Pavlem Šárkou, že když něco řekneme, že si z toho vezmete nějaké poučení. Před malou chvilkou jsme se tady totiž bavili na téma, co dělat v létě, v horku, jak se bránit proti tomu horku a podobně. Na 601 13 1305 jste nám psali. Petr napsal, pozor, a to se já z toho mám fakt radost. S mlíkem jsem to nevěděl a toho piju docela často. Bohužel teď to zabil, počítá se, když si ho dávám do 6 káv denně.
1: Ty kráso.
0: Myslím si, no, že ne.
1: Vzhledem tomu, že kofein a taky alkohol se nemá pít, když je vedro, protože co? Protože tě to odvodňuje, že jo?
0: Kofein
1: tak
0: se nemá
1: Peťo, pít. Pro mě asi ne, no. Já mám taky kafe, takže v pohodě. Tak
0: na to řeknu jenom tohle. Dobrá kávička, tak jo. Janča, my máme klimu, okna se otevírají jenom na noc, jinak bychom takové vedra prostě nepřežili. Ne, dobrá rada, prostě pořiďte si klimu za pare třeba. Pokud máte zbytečné peníze navíc, tak proč ne?
1: Tak my máme ve studiu také klimatizaci a díky bohu za ty dary, nic lepšího není, ty no, jo. Ani kávovar nevidím tak ráda jako tu klimatizaci, když přijdu do práce.
0: To je dokonce, teďka jsi to tady řekla, když to bylo včera, jsem tady pustil klimu úplně naplno a ty si řekla, to je poprvé, co jsem s tebou ráda v práci.
1: Přesně tak.
2: Jsme Hitradio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
0: Teď už taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jedinou zprávu z cest tady v tuhle chvíli mám a to, pokud jedete přes Brumov Bylnice, zpomalte, tam semafor z důvodu práce na opravě kanalizace, psala Mirka, za to velké díky. No a pokud byste měli další zprávy z cest, tak 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme tady na Hit Radio Zín Pavel Sasek, Šárka Holubcová. No a my se ptáme, která povolání mají nejvíce počet afér. Kdo jsou největší záletníci, protože statisticky my to víme, můžeme to dokonce dohledat, já jsem to dohledal, top 3 ženy v jakých oborech nejvíc podvádějí a naopak top 3 muži, tak si tipni.
1: Já typu ženy. Nějaký jakože vedoucí pozice, takový ten jako šéf, že jo, vysoce postavený manažer, no vlastně mezi obojím jako. Ale tak šéfové chlapy jsou podle mě větší jako, jak to říct hezky.
0: Víš, to si myslím. Myslíš, to si jenom myslíš. Prosím vás, to vás hrozně překvapí, protože to tak není. Mezi ženami je top 3 zdravotní sestřičky.
1: No tak proč jsou sexy, že jo, všecky, tak to je jasný to.
0: To je pravda.
1: Mají víc příležitostí.
0: Tak jim to, tak to prostě nedá člověku.
1: No jasně.
0: Právničky.
1: Fakt jo.
0: To jsem já ani neznám jedinou právničku.
1: Možná chtějí, víš, aby zařídili rozvody, tak předtím balí ty ženatý chlapy.
0: To je chytrý, to je chytrý, tak mají práci. A pak top jsou sekretářky.
1: No a to je přesně ono, protože přesně, no a tam samozřejmě ten záletný, ten chláp, který už vede, to je jasný.
0: Umíte vždycky při pohovoru, že jo, umíte, prosím vás, tady pracovat s Wordem neumíte, ale vy vypadáte hezky, tak to nějak zvládnem.
1: Tak.
0: Ta klasika. A mezi muži, bankéři.
1: Jo.
0: Finanční poradci.
1: Taky mě nepřekvapuje, no.
0: A první inženýři, techničtí pracovníci.
1: Aha,
0: co vůbec nevěděl.
1: Počkej, jakože náš Daneček, když ten je úplně zlatý a úžasný.
0: Danečko!
1: Moment!
0: A jestli to teda u Danečka mimochodem ověříme, však já mu prolustruju ještě telefon, tak uvidíme, co se dovíme. Zatím muzika.

0: Tady je Rádio Zín, tady je odpolední show, taky Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a my vás zadarmo, protože jsme prostě hodní. Ne, že by to obchoďáci domluvili, ale my jsme hodní. Tak vás pošleme úplně gratis do Gibbon Parku v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Protože tam jsou taky hodní, tak nám dávají tu možnost, aby my jsme byli hodní.
0: Takže jsme hodní zároveň všichni a vy buďte hodní a přijměte to. To je úplně jednoduchý. Stačí nám na 601 13 13.05, kdykoliv, klidně v noci, to je úplně jedno, ale kdykoliv potom to, v tomto týdnu nám napište, na co jste, nebo za co jste hrdí na vaše děti, co letos udělali. Co
1: přátelé,
0: letos?
1: Já vám dám k tomu ještě takovou jako radu. Normálně se zeptejte těch dětí, protože z toho vznikne tak nádherná rodina, prostě povídačka, jako to je úplně boží. Já jsem se doma ptala, tak samozřejmě hned mi to jako vrátili. Říká, no a za co ty si teda, maminko, na nás hrdá?
0: Co jsi řekla?
1: No, že jsou prostě úžasní ve všem, jako zvládli krásný školní rok, prostě synek první rok na gymplu úplně bezvadný.
0: Tak jo.
1: To mi stačí.
0: Já jsem čekal nějakou diplomatickou odpověď, ale dobrý, tak jo. Tak prosím vás, ještě jinak, co se týká Gibbon Parku, kdybyste náhodou nevěděli, jedná se o opravdu gigantické lanové centrum pro děti, kde můžu si to vyzkoušet dospělý, vidím, je to tady třeba, je tady lanové centrum do 130 cm, tak tam ještě ty můžeš, a pak i od 130 cm, tak tam je to pro nás dospělé. No a pak taky zároveň, co, jako já si připadám trošku divně, ale já bych nejradši si zahrál minigolf, prostě, já bych si dal prostě jenom pohodu.
1: Ten mají všude, ale je fakt, že tady je to všechno tak jako hezky na jednom místě aspoň. Je ten Zorbing a tak podobně, to je super.
0: 3 VIP lístky do Gibbon Parku jenom za to, když nám napíšete, za co jste hrdí na svoje děti, co letos třeba dokázali nebo udělali.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
19: Široká nabídka teď ve velké slevě.
1: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej

0: Kamarád, nestává se často, ale já jsem si zaspomínal a doufám, že i vy si teďka s námi zaspomínáte na dobu, kdy jsme, prosím vás, si stavěli bunkry.
1: Ježiš, to bylo vždycky boží, ať už to bylo doma jako z deky, že jo, anebo venku z čehokoliv, co bylo kolem, krabice, desky, cokoliv, jo.
0: My jsme mývali zahradu, jak jsou zahrádkářské kolonie vlastně u bývalého Teska v Malenovicích. A tam, jak teď tekl ten potůček, ještě tam tekl tehdy, tak my jsme si tam jako šli podél toho potůčku, až jsme našli takovou kopuli z toho, z křoví. A vevnitř vlastně bylo hodně místa a zvenčí to vypadalo, že tam nic není. A tam my jsme u toho potůčku měli bunkr.
1: To je krásný.
0: Nejvíc, ale tak proč se o tom bavíme?
1: Přesně tak, protože přátelé, vy teďka speciálně ve Zlíně, vaše děti budou mít šanci si oficiálně stavit bunkry na jižních svazích místo Šmoulího města. Podrobnosti za chvilku ve zprávách.
0: Myslíte, že je pozdě na to dodělat si základku? Nebo si ji zopatnou?
1: Už tě nevezmou.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu zase potěšit. Dnešní odpoledne se nám aspoň na těch cestách ve Zlínském kraji drží v absolutním klidu. Tak jenom doufám, aby nám to vydrželo. Změní se to ale může kdykoliv, takže potom 601 13 13 05.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révivinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.

0: jen se zeptej tatínka.
1: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Koncept chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
5: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budeme potkávat hlavně tento pátek a sobotu, a to především na hlavních tazích a u turisticky významných míst. Situaci se snaží ulehčit i silničáři. V létě některé opravy omezí a místo víkendů je budou dělat hlavně přes týden. Nové kulturní centrum na místě Šmoulího města na Jižních Svazích by se mohlo začít stavět od půlky příštího roku. Poprvé bychom se do něj pak mohli podívat v půlce roku 2028. Dnes to upřesnil vizovický výrobce modulárních systémů, který budovu postaví. Nebude se nakonec jmenovat Nový Čech, ale Republic. Odkazovat to má na něco nového a něco pro veřejnost. Než stavba začne, promění se prostor v dobrodružné hřiště, kde si děti budou moct třeba stavit bunkry. To by mělo být možné už od září. Na základní školy se má vrátit polytechnická výchova, stát to plánuje od roku 2028. Děti díky tomu mají získat praktické dovednosti s moderními technologiemi. Jak má výuka vypadat, ukazuje už teď pojízdná učebna techniky. Popíše nám ji Štěpánka Filipová z Ministerstva průmyslu.
6: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
5: Letos už učebna navštívila třeba Bystřici pod Hostýnem nebo Zlín. Martin Nečas si zisku zlaté hokejky neuvěřitelně váží. Anketu přísleduje už od dětství a má velkou radost, že včera prestižní domácí trofej poprvé získal. Poděkoval i rodičům za to, kam mu v kariéře dopomohli. V příštích dnech nám bude pořádné vedro. Dnes je na východě Moravy do 30 stupňů, zítra čekejme až 32, v pátek už 35 a v neděli dokonce až 39 stupňů.
7: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
3: Hit Radio Zlín.
8: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje a my v tuhle chvíli prosím vás pěkně zdravíme do Hvozdné. A budeme zdravit naši kolegyni, která možná by s náma měla pocházet, podle mě.
9: Myslíš proto... Janu Hvozdenskou?
8: Ano! Takže zdravíme Janu Hvozdenskou, naši kolegyni zprávařku a zároveň taky do Hvozdné. Na dědinu, kde se neustále popíjá.

0: Warren za námi a Hit Radio Zlín, tak já doufám, že i hity trošičku chladíme. Děláme o kus třeba lepší pro vás i odpoledne, i takhle popracovní. Ovšem já do toho teďka trošku možná neštěně v odpolední show rýpnu, když se zeptám jako velmi ostře, co jsme my jako jednotlivci dokázali ve svých 28 letech. Jo, když si zamyslíte, když vám bylo 28, co byste si mohli říct, že jste dokázali v tu dobu, Šárko?
1: Jo, nevím, už jsem dělala v rádiu, tak dobrý asi. Počkej, já už jsem měla vlastně dítě v 28, takže v pohodě, jako už jsem zvládla první nejnáročnější 3 roky s dítětem, takže jako jo, velká pecka. Šárinko, dobrá práce, tak poklepu si po rameni a můžeme dál.
0: Tak to uznávám, v tom případě já nedokázal vůbec nic v 28. A je to taková solidní otázka na zamyšlení, protože David ze Zlína vyjede zítra na kole a pojede přes Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko. Pojede zhruba 1200 kilometrů, v plánu je ujet to do 6. července, je to jízda na dobrou věc. Bude tím podporovat dobrovolnické centrum Adra Zlín.
1: Tak jsem za tam... mě dobrý, ale kdyby si sebou vzal ještě to dítě, tak bych ho teda obdivovala víc.
0: Jakože by ujel 1200 kilometrů.
1: S dítětem, přesně.
0: Jako tobě není nic jako moc, jako.

0: Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: To je taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy, jdu potěšit, nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez problému. Dokonce i přes Brumov Bylnice se už semafory začínají uvolňovat, že už je tam netvoří takové kolony, tak za to já jsem rád. 601 13 1305 náš WhatsApp.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
9: Letní slavy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Pohlédl do dálky a zvolal... Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
17: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
18: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: NZ-ku. Neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. Budeme probírat takový ten sport, nevím, teď jak se jmenuje, jak je tam těch 22 lidí, co se honí za tím kulatým nesmyslem, jak se
1: jasně,
0: říká.
1: Jasně, po takovým tom zeleným jako něčem, že jo?
0: Nevím, neznám.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: No, teď?
1: Ano, fotbalové mistrovství světa, přesně tak, aha, protože fotbal. Prosím vás, Norové poslali svým fotbalistům na mistrák 1000 kilo jídla hezky z Norska, domácí strava, losos a tak podobně, protože nevěří jídlu ve Spojených státech a upřímně se nedivím, protože jen tak pro zajímavost, přátelé, v Americe se v jídle běžně používá asi 10 000 různých přísad, které jsou v jiných zemích zakázané anebo velmi omezené, takže bacha na jídlo v Americe, přátelé.
0: Se prosím vás na masném grilu jako špatně,
1: všechno.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio Zín, polední show, a my vám teoreticky dáváme někdy i příležitost si postěžovat. Teď tu příležitost vlastně zase máte, protože jestli jste si doteďka zanadávali třeba na Facebooku na nové hordisky, co se postavili v Otrokovicích, jakože ne každému se to líbilo, tak pozor, porota odborná tohle naopak ocenila. Tenhle projekt získal ve stavbě roku čestné uznání v kategorii domy pro bydlení. Tak se ptám, co za to řeknete teďka? A bylo ticho. Doslova
1: nikdo
0: a do písmene mám dokonce pocit, že v tuhle chvíli vysílám úplně sám. Nevím, jak tady přes ty monitory nevidím.
1: Jo, tam... Mně se ten projekt taky dvakrát nelíbil, takže chápu, že teď nemám co říkat.
0: Tak zkus, prosím.
1: Ano. Ne, je to krásný. Gratuluju. Krásná práce.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Syndle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
9: To jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zín s vámi, tady je odpolední show, ale nastal čas, abychom zapomínali na to, jak když Pavel s Šárkou vyšli do města, šli se péct jenom proto, aby vy jste museli, ale taky, protože teď nastává ta chvíle, abyste se vydali do centra města Zlína, pokud chcete další dva lístky na Karpaty Fest. My jsme je tam někde ukryli a na vás bude samozřejmě, jako nechci říct uhodnout, kde jsou, to je vlastně hrozně jednoduchý, stačí se podívat na náš Instagram, Vitrádia Zlín, a tam to v tuhle chvíli už byste měli vidět, že jo?
1: No, je to tak, přesně tak, teď to tam jdu vyhodit, bude to ve storyčku, přesně na Instagramu i na Facebooku, a přátelé, těžký to rozhodně není, ale rozhodně je to důležitý, protože už jsme to tady probírali dopoledne s Filipem, Karpaty Fest se blíží vyprodání, takže dost možná jedna z posledních šancí, jak se tam dostat.
0: A třeba na tu cestu, jak jste teďka strhli ten volant do jiné ulice, abyste to stíhali, protože už to možná na tom Instagramu vidíte, kde ty lístky zrovna v téhle chvíli jsou, tak tomu taky muzika. Něco hezky do pohody, ať zase nespěcháte. Miraj!

0: Aktuálně nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jdu potěšit, nevidím žádné komplikace, aspoň takhle, když už konečně začíná být trošku dýchatelno i za okny, tak to očividně se dá říct i o dopravě, i o cestách ve Zlínském kraji, že začíná být dýchatelno. 601 13 1305, kdyby cokoliv nového.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu

0: Rádio Zlín.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vedení Luhačovic se snaží ochránit historické centrum před nešetrnou zástavbou. Developer podal k soudu žádost o zrušení uzávěry, která aktuálně zabraňuje ve středu lázeňského města stavět. Radnice je připravená uzávěru u soudu hájit. Podle vedení Luhačovic by měla platit až do doby, než bude schválený nový územní plán, který stanoví jasná pravidla pro investiční záměry v historickém centru. V Česku by o víkendu mohlo být nejtepleji v historii. Podle meteorologů by mohl padnout absolutní rekord, který je nyní 40,4 stupně ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Předpovědi bude Český hydrometeorologický ústav v dalších dnech upřesňovat. Spor vlády a prezidenta o summitu NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo cestu ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Konkrétně žádá, aby vláda musela oznámit organizátorům, že součástí delegace bude prezident republiky. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. České fotbalisty čeká zápas o všechno. Ve 3 ráno našeho času vyzvou Mexiko a aby měli reálnou šanci postoupit do vyřazovací fáze mistrovství světa, musí už jistého vítěze skupiny porazit. Jak šance vidí trenér Miroslav Koubek?
2: Musíme myslet na to, že zázraky se dějí. V fotbale není nic nemožného a to musí být naše filozofie do toho zápasu. Určitě nejsme psychicky dole, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
1: Koubek udělal hned 5 změn v sestavě. Například by od začátku neměl vyběhnout Patrik Šik. Užíváme si další příjemný letní den, až do večera bude na východě Moravy slunečno a teploty do 30. V noci naměříme kolem 15 stupňů, zítra až 32 a opět slunce.
3: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
4: Hit Radio Zlín.
5: Dalších 60 minut, tady odpolední show s vámi na Hit Radio Zlín, Pavel Cacek, Šárka Hlubcová. No a za chvilku už budeme vyhlašovat další krásnou soutěž vašich zpráv.
1: Máme pro vás lístky do Gibbon Parku v Rožnově pod Radoštěm a taky plnou nádrž pro někoho z vás. Tyjo, my toho máme.
5: To je hromada, ne? Ještě mě napadlo, co bychom ještě mohli přidat.
1: Co ještě jsou tam ty lístky na Karpaty Fest, já myslím, že jsme se rozdali úplně maximálně.

0: 601 13 13 05. To je to kouzelné číslo, kam když napíšete ještě do konce týdne, za co jste hrdí na svoje děti, že tento rok, letos něco dokázali, zvládli, udělali, tak je dost možný, že právě vás pak vybereme a dostanete 3 VIP stupenky do Gibbon Parku v Rožnově pod Radhoštěm. A právě teď přichází ten moment, abychom si vyhlásili dnešního jasného vítěze.
1: Já tohle nebudu zase poslouchat, mě to vždycky strašně dojímá. Jakmile rodiče chválí svoje děti nebo děti chválí rodiče, tak mě to brinkne na tu mateřskou strunu a já jsem úplně z toho.
0: Tak abyste nebyli moc dojatí, tak já to budu číst joviálně, jo,
1: dobře.
0: Jako srandovně. Nazdar! Napsala čauko. Mám 2 děcka ve škole a jsem hrozně vděčná za to, že se parádně učí. Nemusím se s nima vůbec učit, takže vysvětlování bude výborné, předpokládám, a ještě vysvětlení bude výborné a ještě do toho zvládají kroužky, hasiče, harmoniku, volejbal, florbal, taková klasika, pohodička, a ještě nejmladší byla letos poprvé ve školce, neměla s tím žádný problém. Tak jsem to řekl takhle jako lajdácky, jakože pohodička, a samozřejmě obrovské srdíčko do toho.
1: No a přesně, dívej, jo, a pak tam Bětka dopsala, jsem vděčná a spokojená za tento školní rok, a to už je přesně. Já si říkám, to je krásné.
0: Já jsem to na schvál nečetl.
1: Jo, promiň, já jsem to musela.
0: Tak Bětce teda darujeme 3 VIP stupenky, tak může s dětskama skočit do Gibbon Parku.
1: Počkej, psala, že má 2 děti plus Bětka, to vychází akorát, krása.
0: No právě, chlap zůstane doma, no, bude péct něco třeba.
1: Skvělý výlet, nejlepší.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Jak se dívám, tak se dívám, nevidím žádné komplikace na cestách ve Zlínském kraji, tak hlavně, aby nám to tak už dneska vydrželo, aspoň na tu cestu z práce, z obchodu a z kamkoliv, jak míříme už domů, že už snad bude klid. 601 13 13 05, kdyby náhodou, ale ten klid nebyl.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: všechno mám.
1: A ještě jednu věc, jsme tady v této hodině na Hit Radio Zlín odpolední show tak trošičku pozapomněli málem, a to, že musíme vyhlásit taky vítěze plné nádrže, úplně gratis, to tady rozdáváme.
2: Všichni, co nám dneska psali do dopravního zpravodajství, tak úplně čekají, říkají si, sakra, tak co, tak pojď, no, ne, tak jsem to já, nejsem to já.
1: Já se na vás málem zapomněl, tak je, prosím vás, klid, už to mám, dneska vítězí Mirka, která napsala, psala, že přes Brumov Bylnice je potřeba opravdu výrazně zpomalit, je tam semafor z důvodu práce na opravě kanalizace, je tam je dost lidí, takže dávat na to pozor. A i tohle je prostě krásné dopravní informace z cest, takže my si toho ceníme. Ty dopravní informace samozřejmě posílat na 601 13 13 05. No a za to dneska Mirka dostane plnou nádrž úplně gratis a bude tankovat úplně v pohodě.

0: Velká otázka na vás. Tady je odpolední show na Hit Radio Zlín. Co jste dneska dělali a jestli už jste nakoupili všechny dárky na Vánoce?
1: No přesně tak, máte napsaný dopis Ježíškovi, to je zásadní informace pro dnešek.
0: No to je 24. června, co Hergo děláte, že nemáte dárky?
1: No přesně tak, jako to je žádný flákání, přátelé, za půl roku je to tady, tyjo.
0: No a právě proč o tom mluvíme, protože dneska po obědě to tady nejenže zaznělo, že se nám blíží Vánoce, ale především jsme si dali hitovku, kterou podle mě v červnu ještě historicky nikdy nikdo neslyšel. A byť ji známe všichni, ale pouštíme jenom na Vánoce. Takhle to znělo.
2: Dneska máme 24. června, přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten lid, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Radia, v červnu. Mariah Carey.
0: Mohli jsme to tam nechat, ale prosím vás, radši to pouštět znovu nebudeme, jednou stačilo. Budeme se těšit zase potom na Vánoce.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si

0: a teď tady na Hit Radio Zlín plný show. Nám to nedá, ale my se jdeme rozloučit. Mějte se krásně, slyšíme se zase zítra od 15 hodin, tak náš čas prostě tady vypršel.
1: Já si dodat opět asi čtvrtou sprchu už dneska. Já nevím, děcka, jak to dáváte vy to horko, ale já fakt už nemůžu a bude hůř. Pro boha, pátek na Zlínži, je to nepřežiju, v sobotu na Krapety Festu umřu už úplně jako.
0: Já tady normálně celou dobu piju jako horké věci, horký čaj, horký kafe, mě opět skvěle.
1: No protože máš klimatizaci na 23 stupňů nastavenou jako.
0: To nemusíš.
1: Počkej, až vyjdeš ven, kámo.
0: To neříkej nahlas, to neříkej, já jsem chtěl jako radit teďka, že si máte dávat teplé věci, to úplně pokazila.
1: Jasně, takže teplé věci si dávajte, když máte 23 stupňů, to je ideál.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje oprava D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Jezdíme jedním pruhem v každém směru a zůstane to tak až do půlky července. Uzavřený je sjezd na Hulín. Od pondělka začne oprava vodní ulice ve Zlíně. Bude jednosměrná od Dlouhé. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom před

0: ve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Azteckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
1: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Jumbo, yeah. Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upotřený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu, tak prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje, takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo, že všichni jako tak nějak, nebo třeba půlka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo, že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: www.honda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Radio. Já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta, prostě máme je v hlavách, jo. Pak jsou songy, které jsme třeba zapomněli a díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. No a my si Kate Bush dáme za chvíli.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 590 000 korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 000, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 490 000, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 360 000 a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů,
3: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sindel X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. No a čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre. Fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Gates na Hitrádiu Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďo ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. A takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burgh, taky Katrina nebo Tým.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Nádhera, Týma krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky pro ně hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, pač je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunout ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Ano, za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě.
8: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: www.grilovačka.cz. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou, nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci, dobře, 2 měsíce prázdnin, jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza, jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky, vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě, vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias. Born ready.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
2: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika,
10: sportáky,
9: zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.cz.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: Heteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit, užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin, mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, U2 nebo Spice Girls.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.